Zásadky. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí RegBity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na regbity.cz.
4: RegBity, záruka kvality.
5: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
6: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Hit Radio 90. 90. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Hudební devadesátky byly nejvící.

0: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hit Radio 90.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Rádio 90. 90 non-stop.

0: Dobré ráno, Hit Radio 90, s vámi Big Mountain, Vláďa. Ještě u vás prší, tak za chvilku vám řeknu, jak to u vás bude vypadat ten dnešní čtvrtek 16. července.
1: Doprava.
0: V Praze v Evropské ulici na úrovni zastávky MHD vozovna Vokovice směrem z centra se v pravém pruhu srazilo osobní a nákladní auto. Zdržení je zatím do 5 minut. V Českých Budějovicích Dobrovodského ulici blokuje provoz nehoda 3 osobních aut, místo je s opatrností průjezdné a předávám slovo.
2: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Zdržíte se asi čtvrt hodinky v koloně na D1. U sjezdu na Slavkov u Brna na 210. kilometru ve směru z Brna na Vyškov došlo totiž dnes po ránu ke srážce 2 nákladáků. Zablokovaný je jeden jízdní pruh. Další komplikace jsou na D1 na exitu 282 směrem na Ostravu. Tady na sjezdu na Přerov zasahují hasiči a policie u požáru osobáku a sjezd z dálnice je proto aktuálně neprůjezdný a silný provoz je tradičně u letiště v Praze. Komplikace čekejte na příjezdu do hlavního města po dálnici D7.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
4: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
5: Tak už můžu?
6: Točíme.
5: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
6: No co asi děláte, ne?
5: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
6: A dál?
5: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
6: A kde vás najdou?
5: Jako adresu?
6: Webovky.
5: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
6: Máme.
5: Ale radši to vem znova.
7: For camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For camping. Venku je nám krásně.
9: Počasí. Čeká nás další letní den s lokálními přehánkami a bouřkami. Bude oblačno polojasno, teď ráno a zkraje dopoledne. Ještě může někde místy být zataženo a doznívat déšť a přehánky. Srážky budou ubývat až večer. Nejvyšší teploty na horách kolem 21, na jižní Moravě až 32, všude jinde bude kolem 30 stupňů.
10: Hrajeme vám 90ky nonstop.
9: Je 7, čtvrtek 16. července, s vámi je Hit Radio 90, já jsem Vláďa Řepka. Krásné ráno. Po včerejšku je jasné, kdo si v neděli zahraje o mistra světa ve fotbale. Vy zatím můžete přemýšlet, jestli budete držet palce Messiho Argentině nebo Španělsku a my vám k tomu hrajeme teď třeba Rajce Tret.
10: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.
11: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Eurythmics se nikdy neomrzí. Pouštíme si je v 7.10 na Hitradio 90. Pokud nás teď ráno posloucháte na Jižní Moravě, například v Brně, na Břeclavsku nebo v Nahodonínsku, tak to, co jste si včera užili s počasím, to vám nezávidíme. Supercela řádila, bouře strhávaly střechy, dokonce zbourala i štít jednoho domu. No, každopádně, do nového dne vám posíláme obrovskou hromadu energie a protože hrajeme 90ky non-stop, Savage Garden, to bude ten hit na vzpruhu, za chvilku.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
6: Příjemně jsem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že již je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím jí běh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epohledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
12: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

prstem na tlačítku Rec jsem vždycky čekal, abych si mohl nahrát Bon Jovi, ti na Hit Radio 90 v 7.26. Dobré ráno od Vládi Řepky. A pokračuju. Pamatujete si ještě na legendární vrchní prchni a na ten závěr, jak Josef Abraham prchá v Karlových Varech před naštvanými číšníky? Tak to je slavná mlýnská kolonáda, kde se konají ty různý poš a VIP večírky. A protože jsme jenom lidi, tak při poslední akci tam nějací vrtáci navrtali techniku přímo do sloupu. No, tak teď by si měli dávat pozor, aby nemuseli utíkat před naštvanými obyvateli Karlových Varů. Ace of Base.

0: Stále skvělí Queenie a You Don't Fool Me na Hit Radio 90 v 7.35. Krásné ráno. Pokud jste se k nám připojili právě teď, tak já jsem Vládě Řepka. Jedeme za chvilku dál, budou třeba Offspring. A jestli máte čas, omrkněte naše sítě. Máme tam i citát Michaela Jordana, který říká: ve svém životě jsem selhal znovu a znovu a právě proto jsem uspěl. To je moudrý, co?
1: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
2: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: 90ky. You got that something. Jsou zpátky. 90ky. Hit Radio 90.

0: Jsme hit Radio 90, Eňa bude poslední hit před osmou, ale dál budeme hrát 90 non-stop. Je před námi ale třeba ještě info o tom, jak bude, co se děje a jak se jede. Doprava. V Praze na jižní spojce na Lanovém mostě ve směru na Černý most bourala dvě osobní auta. Počítejte se zdržením asi v kilometrové koloně. Hanko, dobré ráno, co máš ty?
1: Hezké čtvrteční ráno vám přeje Hanka Koterová, vítejte u dopravy. V koloně si asi čtvrt hodinky postojíte na příjezdu do hlavního města po dálnici D7 ve směru od Chomutova. Kvůli dopravnímu omezení u letiště Václava Havla počítejte tedy s kolonou. Další kolona a zdržení vás čeká na D1, a to na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Popojíždí se mezi 178. a 196. kilometrem. A teď aktuálně pozor na dálnici D35 u Svitav. Na 198. kilometru směrem na Litomyšl skončil osobák ve svodidlech. To je z dopravy pro zatím vše a přeju vám samozřejmě šťastnou cestu.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
5: Franto, což to zaskoupil?
6: Zavařovací hrnec.
5: A co budeš dělat?
6: V létě okurky, v zimě svařák.
7: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domů.elektro.cz.
8: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
9: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40%.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Ministerstvo financí dnes zveřejní, jaký objem státních dluhopisů pro občany se prodal v jejich první emisi. V upisovacím období je lidé objednali za zhruba 80 miliard korun, což byl čtyřnásobek původně plánované emise. Český hasičský tým dorazil ve středu večer do Řecka, informoval o tom na síti X. Od dnešního rána se zapojí do činnosti. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. V italském Janově mají být vyneseny rozsudky v procesu s 57 obžalovanými kvůli zřícení části Morandiho mostu 14. srpna 2018. To si vyžádalo 43 obětí. Proces začal v červenci 2022 a vypovídalo na 280 svědků. Počet obětí dvou zemětřesení, která v červnu zasáhla sever Venezuely, vzrostl na nejméně 4829. Počet zraněných zůstává na téměř 17 tisících, stejně jako počet lidí bez domova. No a fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali Anglii 2-1. Zahrají si tak se Španělskem o obhajobu titulu. Argentina zvládla i šesté semifinále, do kterého se probojovala. Angličané nedosáhli na druhou finálovou účast.
2: Počasí. Čtvrtek bude letní s přeháňkami, někde i bouřkami. Konkrétně bude oblačno, polojasno, ale teď ráno a z kraje dopoledne ještě čekejte místy zataženo s dozníváním deště a přeháněk. Srážky budou ubývat, ale až večer. Teploty na jižní Moravě až 32, všude jinde do 30 a na horách kolem 21 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Dobré ráno, minutu po 8, zítra rádiem 90ka, já jsem Vláďa Řepka a protože je čtvrtek, víkend na cestě, tak se spolu za chvilku podíváme podrobněji, jaké počasí nás čeká o víkendu a jestli koupit pár lahví navíc. Vody samozřejmě. A hrajeme vám i Erasure.
0: Hit Radio 90ka a Vláďa Řepka.

0: No mercy na ranním Hitradiu 90. Za minutu bude 8:45. Pěkné ráno. Dneska a zítra ještě bude celkem teplo, na Moravě až 35 stupňů, ale překazí to studená fronta. A na víkend si prosím radši nachystejte nějaký čtení nebo pletení. Na koupák to nebude, může se ochladit až o 10 stupňů. A v noci, ze soboty na neděli, v noci může být až 12 stupňů. Tak jdu přemýšlet, kam jsem dal ty ovčí ponožky a 90ky za chvilku zpátky, Michael Bolton nebo Scatman, i ti budou krásné ráno.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
9: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
10: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
11: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
12: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
13: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
15: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
16: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Hit Radio 90, skoro půl deváté. Scatmana vystřídají Roxette, dobré ráno. Co do rychlosti řeči si John Scatman nezadal se současným americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Jen asi na rozdíl od něj nikdy neměl svoji minci. Ta s Donaldem je na světě, vyšla k 250. výročí Spojených států. Koukám tady na ní. Na vrchu, no vypadá pěkně, je obličej Donalda a ve spodu, počkejte, to je taky obličej.

0: Dobré ráno z Alanis Morissette v 8.39. Všechny možní festivaly i nemožní jsou v plném proudu. Jen organizátoři varují návštěvníky, ať se připraví na počasí. Kde co bude namátkou? Tak o víkendu pokračují další hrady CZ, tentokrát na Kunětické hoře. A v Ostrově, v Ostravě samozřejmě, začaly Colorsy. Můj odpolední kolega Ivo se dnes pořadu 3 ve 3 právě vystupujícím na Colorsech bude věnovat. Já jsem Vláďa, Ricky Martina pro vás mám a třeba Františka od Buty. Za chvilku.
1: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli. Tři události, na které jste už zapomněli. Tři návraty do let, kdy byl svět ještě v pořádku. 3 ve 3, každý den v 15 hodin. Na Hit Rádiu 90.
2: Prosecco přesně v italském stylu.
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio.

0: Dobré ráno, 5 minut před 9 s Františkem a Buty.
1: Doprava.
0: V Praze, Strašnicích, v ulici k Rybníčkům u křižovatky s Kolodějskou došlo k nehodě, počítejte s omezením, zdržení je minimální. Hanko, co tam máš ty, dobré ráno?
2: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Kvůli havárii vodovodu je ode dneška v Ústí nad Labem omezený provoz u Mariánského mostu, který je přitom kvůli zavřenému Benešovu mostu jedinou spojnicí přes Labem. Silný provoz je i na objízdné trase ve směru ze Střekova do centra. A zdržíte se i na D1 směrem z Brna na Vyškov. U sjezdu na Slavkov u Brna na 210. kilometru se po ránu srazily dva nákladňáky. Blokují stále jeden jízdní pruh. A dál se v koloně na 204. kilometru pak srazilo osobní auto s nákladním. Tady se popojíždí od 201. kilometru a celkem počítejte s kolonou na půl hodinky. Z dopravy je to prozatím vše a šťastnou cestu.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
8: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
7: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
8: Když repráky, tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový

0: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Čtvrtek bude letní s přeháňkami a někde i bouřkami. Konkrétně bude oblačno, polojasno, z kraje dopoledne ještě čekejte místy zataženo s dozníváním deště a přeháněk. Srážky ale budou ubývat až večer. Teploty na horách kolem 21, na jižní Moravě 32 a všude jinde až 30 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: 9 hodin, čtvrtek 16. července, s vámi Vláďa Řepka na Hit Rádiu 90. Dnešek jednem premiér a do kin jde největší megahit léta, velkolepá Odysea od režiséra Christophera Nolana s Mattem Damonem. A pozor, já mám pro vás teda za chvilku perlu. Stojí za to si počkat. Miloš Dodo Doležal a Guy Mendude, Karlův most. A teď vám hraju Texas.
0: Vláďa Řepka. Hit Rádiu 90.

0: Rok 1994 a v 9.12 na Hitrádiu 90 všechno, co milujeme v jednom. 90. Karlův most a skvělý hity. A tohle byla opravdu perla. Miloš Dodo Doležal a americký kytarista Guy Mendude, který na to brnkal třeba s Alice Cooper. No, když budete mít někdy chuť a čas, koukněte se i na videoklip, jak tam zapadá sluníčko nad Karlovým mostem. 90. Wow! A v tomhle rytmu jedeme i dál, bude i Moby za chvilku.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
6: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
8: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
9: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
8: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
9: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
8: Maitreya. Inspirace srdcem.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
11: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
12: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
13: 90.

Devadesátky hrajeme i před 9:30. One More Time už vystřídali právě teď Mobyho. Moby. No, jestli míříte do Ostravy na Mobyho, kde vystoupí už zítra, tak vám to jako kamarád moc přeju. Ne, vážně. Užijte si ho, ale nezapomeňte si prosím přibalit pláštěnku a pořádný boty do bláta, ať jedete vlastně na jakýkoliv festiák v rámci naší země. Počasí má o víkendu docela dost divočit, tak ať jste na ty rozmary připravení. A užijte si to v suchu a v pohodě. S vámi je Vláďa, bude ještě jízda od Alice Springs a teď slíbený hit Highland. Krásný čtvrtek vám přejeme.

0: Hit Radio 90 v 9.39 Alice Springs a jízda a český výkladový slovník má oficiálně nový výraz pro jízdu. Projet to takzvaně na turka. 90 jsou za chvilku zpátky, budu pro vás mít třeba Cardigans.
1: Zóna lásky. Ty největší ploužáky, u kterých jste se poprvé červenali. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Raskal
6: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 30%.
6: HappySport.cz.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogor i brds.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Bude 10, s vámi Idal Vláďa, dohrávají Pet Shop Boys na Hit Radio 90. Podíváme se, jak bude a taky, jak to jede.
1: Doprava.
0: V Praze na jižní spojce za sjezdem na Strašnice směrem k Barrandovskému mostu havarovala dvě osobní auta. Částečně blokují provoz, ale kolona se zatím netvoří. Hanko, krásné dopoledne, co tam máš ty?
2: Krásné dopoledne vám u dopravy přeje Hanka Koterová. Brzdí Pražský okruh směrem k letišti, pomalu to jede od Jesenice až k exitu Ořech a také v opačném směru se zdržíte, a to už od příjezdu z D5-ky. Před Prahou je silný provoz také na dálnici D1. Na 5. kilometru u Průhonic se hromadně srazily 3 osobáky ve středním pruhu, takže počítejte i tady s delším zdržením. A další komplikace jsou teď aktuálně na trase z Plzně do Karlových Varů. Před dopravním omezením u Toužimy se vytvořila víc než 3 kilometry dlouhá kolona. To je z dopravy vše. Šťastnou cestu.
3: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
7: Dá se u nás přespat. Ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
6: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
7: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohra, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte Námy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
6: Nemám stán, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
7: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás

0: zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Tak už můžu?
2: Točíme.
1: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
2: No co asi děláte, ne?
1: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
2: A dál?
1: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
2: A kde vás najdou?
1: Jako adresu?
2: Webovky.
1: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
2: Máme.
1: Hele, radši to vem znova.
3: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
4: A to už je jako desátýho. No, tak mi počkej, kámo, ne?
5: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
6: A já vám jako dlužím?
7: Hele, zejte ti to tam pošlu.
8: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
9: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Počasí. Čtvrtek bude letní s přeháňkami a někdy i bouřkami. Konkrétně oblačno, polojasno, dopoledne ještě čekejte místy zataženo s dozníváním deště a přeháněk. Teploty na horách okolo 21, na jižní Moravě 32 a všude jinde 30 stupňů.
11: Hrajeme vám 90 non-stop.
10: Příjemný čtvrtek, dneska i po desáté s vámi bude Vláďa. Založený mám Fornom Blondes, tak jestli jste měli rádi. Dobrá zpráva, holky se dali dohromady a už vymetají festivaly. A teď Hit Radio 90.
11: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Dopolední hit Radio 90, Richard Marx, který je aktivní i dneska, letos si nadělil desku a jel tak, že posadil do studia opravdu 24členný big band. Mám tady jednu aktuální, která se týká Prahy.
1: Doprava.
0: V Prosecké ulici v Praze 9 dnes spadl stavební jeřáb a strhl trolejbusové troleje. Silnice bude do doby vyproštění podle policie neprůjezdná, tak tam opatrně.
2: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tak Renku, ty neřádej, jeden nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
5: Asi 100 tisíc.
4: A ty s tím nic neděláš, jo?
5: No co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tožpak na právníka.
4: No prostě jdi na epohledavky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
5: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
4: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. ePohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce, pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
7: Jo. Tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.

CJ Lewis na Hitrádiu 90 před půl jedenáctou. Ježiš, to je roztomilá. No přesně, my co nemáme děti, tak nás rozněžní každá opice, že jo. Tu, na kterou teď koukám, na Instagramu, ale je opravdu úžasná. Objevili v Kongu. Je taková malinká černá opička a co je na ní zajímavého, má sytě oranžovo-růžový rty, jak letušky v Emirec. A proč asi? Je to nabalení partnerů. Já se ráno zapomněl namalovat. Jdu na to a zatím Kim Appleby a Don't Worry na Hitrádiu 90.

0: NSYNC na Hitradio 90, abych si jich vůbec ve státech, odkud pochází, všimli, tak museli nejdřív uspět u nás, v Evropě, konkrétně v Německu. Tam vzbudili teda obrovský šílenství. Svítání Lucie za chvilku v programu Hitradio 90.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hitradio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hitradio 90.
2: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
3: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
1: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: před 11. na Hitradio 90. Hity oblíbené Brity. Mike and the Mechanics. Já jsem Vláďa a mrkneme.
1: Doprava.
0: Jak to jede v Praze? Na jižní spojce směrem na Černý most na sjezdu na Zahradní město se srazila dvě osobní auta. Hanko, a co tam ty máš? Krásné dopoledne.
2: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Silný provoz je dnes aktuálně před Prahou na D5. Popojíždí se asi čtvrt hodinky od 6. kilometru. Další komplikace jsou před Prahou také na D1, kde na 5. kilometru u Průhonic se hromadně ve středním pruhu srazily 3 osobáky, takže i tady počítejte, že si postojíte. Přímo v Praze pak počítejte s komplikacemi na proseku. Tady provoz zablokoval stavební jeřáb, který se převrátil na silnici a při pádu navíc ramenem strhl trolej. Policie běžně vytíženou ulici oboustranně uzavřela. To je z dopravy vše. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Jičíně za 5 milionů 190 tisíc korun, rodinný dům v Zašové na Vsetínsku za 5 milionů 670 tisíc, byt 4KK v Libáni u Jičína za 5 milionů 181,5 tisíce, rodinný dům v Doubicích u Děčína za 9 milionů 950 tisíc a byt 2+1 v Zubří u Vsetína za 6 milionů 110 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Ekokom.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
3: Letní slevy právě odstartovaly!
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava,
4: tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
8: Montujeme,
9: vyklízíme,
8: krabice vám zapůjčíme.
9: Těžký kusy, to je naše.
8: Však recenze mluví za vše.
9: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
8: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vín!

0: od Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
1: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
2: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
4: Počasí. Čtvrtek bude sice letní, ale s přeháňkami. Během dopoledne sice ustupovaly, ale postupně se opět budou zase lokálně objevovat. A ojediněle i bouřky. Až večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
5: Hrajeme vám 90ky non-stop.
4: V 11 na Hit Radio 90 i dál Vláďa Řepka a dávám holandský ten sharp a nesmrtelný hit You. A schválně, moji milí pamětníci, kdo ji naspíval česky? No, Vítek Pokorný v roce 92 jako písničku o psovi a kočce. My ale hrajeme originál.
5: Hit Radio 90 a Vláďa Řepka.
4: Jsem za sám, jenom zrnku se kouří a z postele už na mě oči nikdo nemhouří. Horkým vínem nehasím svou žízeň, jenom svůj hlad a slova mám tě rád.

0: Tady v 11.12 Hit Radio 90 a úžasná Shania Twain. My jsme přátelé, teda na Instagramu, no tak takhle sleduju ji tam a můžu se podělit o informaci, že chystá film, životopisný film o sobě. A už se natáčí a za chvilinku se na Hit Radio 90 budou točit třeba Depeche Mode.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
6: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
8: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
10: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

s vámi skoro v 11:30 na Hit Rádiu 90. Madonna, když tenhle ten hit v roce 98 vydala, tak jí bylo, jestli dobře počítám, 40 a v klipu skákala, jako by jí bylo 20. A myslím si, že tu energii bude mít i teď, když jí je 68 a okouknout to společně můžeme v neděli během přestávky mistrovství světa ve fotbale, kde vystupuje jako jedna z hvězd. A schválně, o čem se pak pondělí bude mluvit? O fotbale? Nebo o Madoně? Dál hrajeme 90 non-stop, Madonu střídá John Bon Jovi na Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90 a Britney Spears, pěkný čtvrtek. Přestože toho Britney poslední dobou moc nevydala, když to tak počítám, tak asi nic, tak pokud jde o módu, tak tam i po těch 25 letech boduje. Vzpomeňme si na ten její červený latexový overálek, tak ten i dneska nosí současní hvězdy. A když byste chtěli nahnat nějaký lajky na Instači, tak si ho stačí pořídit. Já jsem Vláďa Řepka, za chvilku mě vystřídá Ivo Alač a 90ky jsou taky za chvilku zpátky. Bude třeba Čamba Bamba a my zítra v 7, ahoj.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Naštěji už tam budem?
3: Přestaň, štěj mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
7: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
8: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
1: 90ky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky.

0: pro všechny, co teď momentálně jedou na skútru. Blbej vtip, co? Tady byl skútr a Break It Up. Mimochodem je to taky koloběžka, jo, takže abyste se třeba neurazili. 6 minut před 12. Ivo Aleš už je v tuto chvíli s vámi. Přeju vám krásný čtvrtek na Hitrádiu 90. Za chvíli další skvělé 90. Ale předtím také zpravodajský servis. Začneme dopravou.
1: Doprava. Krásné poledne vám přeje Renata Pechová. Příjezd do Prahy brzdí po D5 od 9. kilometru na 10 minut. Pokud pokračujete dál po Pražském okruhu směrem na Bodletice, počítejte s dalšími 10 minutami navíc až k exitu Ořech. Městský okruh brzdí také směrem na Ruzyni od Jesenice a i tady končí kolona u exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Nesouvislá kolona se táhne na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Poprvé zpomalíte na 188. kilometru a plynulý provoz je až za křížení s bratislavskou D2. A na 10 minut to máte u Měřína na kilometru 136 ve směru na Prahu. Důvodem je dopravní omezení. Šťastnou cestu.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
7: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
10: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
11: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
12: Nákupy v onlineshop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Vytáhni Jendu!
15: Co říkáš? Výtahy jedna?
14: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
15: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
14: Povídám, vytáhni Jendu!
15: No jo, výtahy jedna!
16: Teď my už máme výtahy jedna.
15: Jendo?
17: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
18: Jendo, ty seš ale bedna!
19: Jasně, dělám výtahy jedna. Šest výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
20: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
21: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.cz.
22: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
23: Proaktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Kontrola zamknutí vozu na dálku? Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
0: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
1: On air, online, v dabu i v aplikaci
2: Rádia.cz.
1: Hit Radio 90. Krátké zprávy.
3: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Český občan zadržovaný v Číně je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti, uvedl Peking. Zároveň tvrdí, že české úřady na základě neopodstatněných obvinění zadržují čínského novináře. Vyzývá proto Prahu k jeho okamžitému propuštění. V pražské Prosecké ulici se dopoledne převrátil autojeřáb a strhl troleje. Ulice je po dobu vyproštění, což může trvat i několik hodin, neprůjezdná. Řidiči by se měli místu vyhnout. Trolejbusová linka 58, která spojuje Palmovku a Myškovice, jede odklonem. Lidé se díky klinickým studiím mohou dostat k lékům opět i více let dříve. V Česku jich probíhalo jen loni 930 a zapojilo se přes 17 000 pacientů. Resort zdravotnictví

0: 32. No a co v pátek? Zpočátku bude polojasno až oblačno, během dne přibývání oblačnosti, postupně se na většině území vyskytnou přeháňky, místy bouřky, které můžou být i silné ojediněle. Nejnižší noční teploty 19 až 15, nejvyšší denní 25 až 29, s tím, že na Moravě a ve Slezsku může být 30 až 34.
1: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Ivo Aláč přeje ještě jednou krásné poledne, zítra rádiem 90. Chtělo by to ke mně asi ještě nějaký talentovanější a pohlednější chlapy, co? No tak jo.
1: Ivo Aláč, Hit Radio 90.

0: Činasky Open Air léto 2026. To je to, co se právě teď aktuálně koná v České republice. Zvali jsme vás už na dvě zastávky. Bylo to nedávno také ve Slaném, v letním kině, kam jsme vám rozdávali vstupenky. A v tomto týdnu se můžete jet podívat třeba do hrádku Rokycan zítra a nebo do Trutnova, do amfiteátru na bojišti pozítří. Tam také činasky vystoupí, nejenom oni, ale i další interpreti a další lidi na pódiu. Za chvíli už Ace of Base, Snap a nebo Mr. Big na Hit Radio 90.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn. Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Na Hitrádiu 90 Mr. Big a skvělá věc To Be With You. Tak jsem se dneska naučil nové slovíčko Downburst. Všude to tady na mě vyskakuje v médiích. Meteorologové takto označují výrazný propad studeného vzduchu, který přináší mimořádně silné nárazy větru. A včera večer se tento jev, downburst, objevil na jižní Moravě. Bohužel to odnesla i obec, kterou před 5 lety zasáhlo ničivé tornádo, tedy Moravská Nová Ves na Břeclavsku, dále Prušánky na Hodonínsku a Supercela v Brně způsobila vyvrácení několika stromů a lokální zatopení. V těch zmiňovaných Prušánkách ve známé vinařské obci bylo nakonec napočítáno téměř 50 událostí, včetně zničených střech a zatopených sklepů. No ale co je nejdůležitější, nikomu se naštěstí nic nestalo. A odteď už to snad bude postupně jenom lepší a lepší. Things can only get better. You can walk my

0: Nedávno mi u tohohle někdo říkal něco ve smyslu, co jste to v těch devadesátkách poslouchali. No, byl to tenkrát velký trend, ty gregoriánské chorály. Na začátku devadesátek to spopularizovala Enigma, no a druhou vlnu odstartoval v druhé polovině devadesátek právě Era s tímto velkým hitem a jméno. Za chvíli ale král popů.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Tak už můžu?
3: Točíme.
2: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
3: No co asi děláte, ne?
2: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
3: A dál?
2: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
3: A kde vás najdou?
2: Jako adresu?
3: Webovky.
2: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
3: Máme.
2: Hele, radši to vem znova.
4: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Vzhledem k tomu, že hrajeme jen ty nejlepší devadesátky non-stop, tak tuhle tu věc prostě nemůžeme v našem playlistu Hit Rádia 90 vynechat. To byly Oasis a skvělá Wonderwall. Teď už aktuální informace z dopravy.
1: Doprava. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Nesouvislá kolona se táhne na příjezdu do Brna po dálnici D1 od Prahy. Poprvé zpomalíte na kilometru 188 a plynulý provoz je až za křížení s bratislavskou D2 na kilometru 196. Na 20 minut to máte u Měřína na kilometru 136 ve směru na Prahu kvůli dopravnímu omezení. Příjezd do Prahy brzdí na D5 od 9. kilometru na 10 minut. Pokud pokračujete dál po pražském okruhu směrem na Modletice, počítejte s dalšími 10 minutami navíc až k exitu Ořech. Městský okruh brzdí také směrem na Ruzyni od Jesenice a i tady kolona končí u Ořechu. Šťastnou cestu.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
6: Ahoj, my jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
7: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
6: protože pro vás máme
7: marmelády bez cukru, jahoda,
6: malina,
7: mrnka,
6: švestka
7: nebo mango.
6: Ochutnejte si bez cukru,
7: bez chemie
6: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
8: Marmelády s příběhem.
9: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
10: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Dneska oblačno až polojasno, lokálně se objeví přehánky, ojedinělej bouřky a večer by měly strážky ubývat. Nejvyšší denní teploty 25 až 30, na jižní Moravě až 32. Pátek bude zpočátku polojasno až oblačno, během dne zase přibývání oblačnosti, postupně přehánky, místy bouřky, ojedinělej silné. Nejnižší noční teploty mezi 19 a 15, nejvyšší denní 25 až 29, na Moravě a ve Slezsku 30 až 34.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Až mi bude 80, tak chci mít taky tolik energie jako Cher, která tohleto významné jubileum oslavila nedávno. No a z těch videí, z nedávných vystoupení, to teda vůbec není poznat. Teď si připomeneme i jednu z jejich filmových rolí ve snímku Mořské pany, ke kterému rovnou taky něco naspívala, že jo?
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Dneska už se od používání toho slova upouští, ale v 90. Tom Jones ještě mohl zpívat o sexbombě, jak nám právě teď dokázal na Hitrádiu 90. Za chvíli si připomeneme ten první celovečerák Mistra Beana, písničkou, kterou k němu udělali Boyzone, a dáme si taky něco od Metallica. Zůstaňte s Hitrádiem 90.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
5: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
2: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
3: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna. Devadesátky.

dny jsem četl článek o tom, že je matematika jako smrtící virus, kosící studenty technických oborů na našich vysokých školách, že je to takové síto, kterým v prváku neprojde asi třetina posluchačů, čímž tedy pro ně studium končí a je to škoda. Může za to prý způsob, jakým je matematika vyučována u nás na základních a středních školách a že je to spíše takový demotivující, než aby to ty děti povzbuzovalo. No, popravdě každý jsme se nějakým způsobem báli matematiky na škole, že jo? No tak je třeba začít postupně od začátku, což nám právě teď zařídili Robert Miles a Maria Naylor písničkou One and One. Ještě by to chtělo třeba Reddy Kirken 1+1, ale to už není v 90. Za to v 90. je tahle ta skvělá věc Phila Collinse, Another Day in Paradise, na Hit Radio 90.

0: Jestli jste vyjeli s dětma na návštěvu prarodičů nebo někam na chatu a spí tak v prostředí, které úplně neznají, tak taky od nich slýcháváte, co právě teď zpívala na Hit Radio 90 Belinda Carlisle, Nech mi rozsvícíno. S hitem Leave a Light On jí pomáhal samotný George Harrison, který si v tom zahrál na kytaru. A za chvíli další pán, který už bohužel není mezi námi, Michael Hutchence a In Excess.
1: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
2: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Krásně zpíval Midžur, co? I takhle hraje Hit Radio 90 a máme pro vás i pravidelný dopravní servis, teď konkrétně od Renaty.
1: Doprava. Zdržíte se na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1. Popojíždět budete od 25. po 19. kilometr půl hodiny. 20 minut necháte na příjezdu do Prahy po D5. Tady kolona začíná na 9. kilometru. Nesouvislá kolona je na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Poprvé zpomalíte na 179. kilometru a plynule se jede až za křížení s D2 na kilometru 196. Kamiony se zdrží hodinu, osobní auta půl. Na půl hodiny to máte také u Měřína mezi kilometry 134 až 136 ve směru na Prahu. Silničáři tam zavřeli levý pruh.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
9: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
10: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
11: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
12: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Podobně jako dneska, i zítra by mělo být převážně polojasno až oblačno. Během dne přibývání oblačnosti, postupně přehánky, místy bouřky, ojediněle můžou být i silné. Nejnižší noční teploty mezi 19 a 15 stupni, nejvyšší denní 25 až 29, na Moravě a ve Slezsku 30 až 34.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Včera večera v noci to úplně nevypadalo, že dneska vykoukne sluníčko. Tady u nás v Praze se tak stalo, ale jestli ho tam u vás, kde nás právě teď posloucháte, nevidíte, tak alespoň Sunshine od Daria G na Hit Radio 90.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Jak jistě víte, díky této písni z filmu Philadelphia přidal Bruce Springsteen do své početné sbírky cen i Oscara. Streets of Philadelphia na Hit Radio 90 za námi, no a za chvíli písnička, která se o toho Oscara ucházela taky. Because You Loved Me od Celine Dion.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý BRDS.cz.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Fajn Rádio 90.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

Zatím poslední díl podcastu Vypalovačka Hitrádia 90 o fenoménech 90. let, který si teď dává letní pauzu, je právě o královně popu a hodně se tam bavíme o období, ze kterého pochází tahleta písnička z Alba Erotica. Deeper and Deeper, skvělá věc od dámy, která nedávno vydala velmi dobře přijatou novou desku, tak doufám, že už jste ji slyšeli. Palp se také nedávno vrátili s novým albem, bylo to tuším loni nebo předloni? Loni. A Come on People je jeden z největších hitů téhleté kapely a pochází z 90. let, takže má své místo na Hit Radio 90 právě teď.

0: Na Hitrádiu 90 vzpomínka na Freddyho. Včera začal festival Colors of Ostrava, jedna z největších akcí tohoto typu ve střední Evropě, a hvězdy letošního ročníku, které měly velké hity v 90, budou tím pojítkem v dnešním vydání naší pravidelnosti 3 ve 3, což jsou vždycky tři hity, které něco spojuje. Tak se těšte za necelých 20 minut, do té doby třeba Spice Girls nebo Technotronic.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
3: A s kódem KFC LETO si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC LETO a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
5: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio 90.

0: dobré nálady. Ace of Base, Life is a Flower, playlistu Hitrádia 90. 5,5 minuty před 15. Za chvíli dnešní 3 ve 3, ale předtím také aktuální informace z dopravy od Renaty.
1: Doprava.
2: Zdržíte se na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1. Popojíždět budete od 25. po 19. kilometr půl hodiny. 20 minut necháte na příjezdu do Prahy po D5. Kolona začíná na 11. kilometru. Nesouvislá kolona se táhne na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Poprvé zpomalíte na 176. kilometru a plynulý provoz je až na křížení s D2 na kilometru 196. Kamiony se zdrží hodinu, osobní auta půl. A na půl hodiny to máte u Měřína mezi kilometry 134 až 132 ve směru na Prahu. Silničáři tam zavřeli levý jízdní pruh.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Jak by mělo být v pátek? Zpočátku polojasno až oblačno, během dne bude oblačnost přibývat, postupně se také na většině území Česka vyskytnou přeháňky, místy bouřky, které můžou být ojediněle i silné. Nejnižší noční teploty mezi 19 a 15 stupni, nejvyšší denní 25 až 29, s tím, že na Moravě a ve Slezsku bude 30 až 34.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: 90ky se dají užívat i na letošním ročníku festivalu Colors of Ostrava, jak včera dokázala kapela Skunk Anansi, zítra v podvečer jistě předvede Lenka Dusilová, no a na přelomu pátka soboty holohlavý a obrýlený vegán Moby. Právě jejich hity budou dnešní 3 ve 3.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač. 3 ve 3.

0: vy, co jste tam byli a právě teď posloucháte Hit Radio 90, dejte vědět, jestli tohle secretly z velmi nebezpečných známostí včera zaznělo na Colors of Ostrava během prý vynikajícího vystoupení kapely Skunk Anansi. Jsem zvědav i na to, zda zítra Lenka Dusilová zaspívá, nebo vlastně dneska Lenka Dusilová zaspívá, že je holka magor. A pak jsem si docela jist, že během pátečně sobotního setu Mobyho zazní Why Does My Heart Feel So Bad. Teď to všechno zaznělo i na Hit Radio 90.
1: 3 ve 3 na Hit Radio 90.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř,
6: topenář,
5: podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rek byty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rek byty, záruka kvality.
8: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
9: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Tahle píseň Joea Cockera na Hit Radio 90 byla skvělá, Summer in the City, ale všemožné uzavírky, prodloužení intervalů hromadné dopravy, která ještě k tomu navíc kolabuje z vedra, podobně jako někteří občané, tak občas to léto ve městě není zase úplně top. Ale s Hit Radiem 90 může být top, můžeme být všichni shiny a happy, jako v tomto hitu kapely R.E.M. Tady jsou společně s Kate Pearson z B-52s. Shiny Happy People. Hezký čtvrtek.

0: Kapela Bon Jovi ubrala v 90. na té obrovské energii z předchozí dekády a začala dělat i takovéto skvělé ploužáky, což teda někteří zarytí fanoušci nesli těžce. Říkali, že se jejich idolové stávali tak trošku přeslazenými, tak možná tento název, This Ain't a Love Song, tohle nebyla zamilovaná píseň, trošku provokace, no. Za chvíli ATB nebo Savage Garden na Hit Radio 90.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: 90. jsou zpátky.

0: Čtvrteční odpolední playlist Hitrádia 90 obohatila je jedna česká klasika. Petr Habka, Lucka Bílá nabídli Dívám se, dívám. A Renata nabídne aktuální informace z dopravy.
1: Doprava. Zdržíte se na Pražském okruhu směrem k dálnici D1. Popojíždět budete od 25. po 18. kilometr půl hodiny. 20 minut necháte na příjezdu do Prahy po D5. Kolona začíná na 11. kilometru. Nehoda vás přibrzdí na D1 u Speřice. Na 83. kilometru ve směru na Brno bourala dvě auta a kolona je od 80. kilometru na půl hodiny. Nesouvislá kolona je na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Poprvé zpomalíte na 176. kilometru a pomalu se jede až za křížení s Břeclavskou D2 na kilometru 196. Kamiony se zdrží přes hodinu, osobní auta 40 minut.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
5: Letní slevy právě odstartovaly!
6: Zažij léto naplno!
5: Když zábava,
6: tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukáž, co v tobě je.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Franto, co jsi to zas koupil?
10: Zavařovací hrnec!
9: A co budeš dělat?
10: V létě okurky, v zimě svařák!
11: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo.elektro.cz
12: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. barvamneutečeš.cz
13: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
14: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíž je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Myslím, výběh jak se zátopkem, hele.
15: Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
16: Potřebujete dětské kolo?
17: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
16: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
17: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
16: Raskal
17: a Bíny.
16: A teď navíc se slevou 30%.
17: Happysport.cz.
18: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
19: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: V noci bude polojasno až oblačno, zpočátku výjimečně s přeháňkou, ve druhé polovině noci pak předpokládáme v západní polovině Čech postupně zataženo, místy déšť nebo přeháňky, ojedinělé bouřky a lokálně se vytvoří mlhy, nejnižší noční teploty 19 až 15. No a co zítra přes den, bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zpočátku ojedinělé přeháňky nebo bouřky v západní polovině Čech, odpoledne a večer se i ty silnější bouřky můžou vyskytnout na většině území České republiky. Nejvyšší teploty 25 až 30, na jižní Moravě kolem 32 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Update z toho mého letošního pěstování chili papriček. Zavlažovací koule zakoupené na období dovolené úplně nezafungovaly. Rostlinky se teď vzpamatovávají z přemokření a v noci na dnešek jsem dvě teda musel i přesazovat, což jim úplně nesvědčí taky. Takže jsem trošku nervózní z toho, jestli vůbec nějaké papričky později budou. Už teď ale budou na Hit Radio 90.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Fight Radio 90 roznívá píseň od dámy, kterou jsem v 90 hodně miloval. Hlavně ty její první dvě desky. Sophie V. Hawkins potom toho už moc neudělala, ale někdy před 3 lety vydala album nazvané Free Myself, které je kvalitativně hodně podobné těm jejím prvním dvěma albumům z 90. let. Tak doporučuji, jestli jste ještě neslyšeli. Teď jsme si poslechli její krásnou As I Lay Me Down na Hit Radio 90. No a za chvíli už Tompety.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i spray s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
4: Montujeme,
5: vyklízíme,
4: krabice vám zapůjčíme.
5: Těžký kusy, to je naše.
4: Však recenze mluví za vše.
5: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
4: Stěhování Krbec.cz. Stěhovací a vyklízecí služby.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

Nádherná Oscarová píseň od Johna Can You Feel the Love Tonight. Popularita toho prvního Lvího krále z 94. se postupně rozrostla na několik dalších celovečerních filmů, kraťasů a seriálů, dokonce i dvou muzikálů a pěti videoher. A společnosti Disney to tedy pořád přináší velký peníze, když do toho započítáme i různý ty hračky a další věci. No a teď už si dáme taky Oasis na Hit Radio 90. Skvělou věc, Live Forever. Taky nadále vám přeju krásný

0: Na Hitrádiu 90 vzpomínka na Dolores O'Riordan, výborná věc The Cranberries, When You're Gone. Máme 16.37, za chvíli další vzpomínka na jednu skvělou zpěvačku, Marie Fredriksson, budou tady Roxette a Run To You.
1: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hitrádio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hitrádio 90 na Facebooku a Instagramu.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: nové události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
2: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle je jedna z těch skupin, kterou každý hned pozná, jakmile pánové začnou zpívat. Jedinečné a lehce rozpoznatelné hlasy Bee Gees teď obohatili playlisty Rádia 90. Tolik Pay in the Price of Love. Pojďme na zpravodajský servis. Renata bude mít dopravu, Lucie potom přehled zpráv a já přidám ještě taky počasí.
1: Doprava. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Hustý provoz je na příjezdu do Prahy po teplické dálnici D8. Důvodem je dopravní omezení ve Kbelské ulici a kolona na 20 minut začíná u Klíčan na 4. kilometru. Zdržíte se i na pražském okruhu směrem k D1. Popojíždět budete od 25. po 18. kilometr půl hodiny a 20 minut necháte na příjezdu do Prahy po D5. Kolona začíná na 11. kilometru. Nesouvislá kolona je také na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Poprvé zpomalíte u Kývalky na 180. kilometru a pomalu se jede až za křížení s Břeclavskou D2 na kilometr 196. Kamiony se zdrží hodinu, osobní auta 40 minut.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru, jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
11: To není možný, že to ještě nemáte.
12: Tak my taky čekáme, že jo?
13: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
14: Tak to musí stát na účtárně.
11: To už je po splatnosti.
14: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
15: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
16: Vytáhni Jendu!
17: Co říkáš? Výtahy jedna?
16: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
17: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
16: Povídám, vytáhni Jendu!
17: No jo, výtahy jedna!
18: Teď my už máme výtahy jedna.
17: Jendo?
19: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
11: Jendo, ty seš ale bedna!
0: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
3: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze. To jsou Žluté lázně.
7: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. V první emisi státních dluhopisů lidé nakoupili cenné papíry za 74 miliard korun. Celkový objem objednávek byl ale 80 miliard korun. Ne všechny objednané obligace lidé zaplatili. Státní dluhopisy si koupilo zhruba 92 tisíc lidí. Čech zadržený v Číně, tam byl na soukromé návštěvě, nemá vazby na jakoukoliv českou státní instituci. Řekl to dnes odpoledne ministr zahraničí Macinka. Potvrdil informaci Pekingu, že český občan má být zadržen kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Případ podle něj nesouvisí se zadržením čínského občana v Praze na začátku letošního roku. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie ho vykázala z domu v Děčíně, kde žije s manželkou. Zároveň mu zabavila několik střelných zbraní. Zatím nebyl z ničeho obviněn. Český hasičský tým dorazil včera večer do Řecka. Informoval o tom na síti X. Od dnešního rána se zapojil do činnosti. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově drží pohotovost, a to v oblasti ohrožené požáry v přírodě.
2: Počasí. A ještě se společně podíváme na to, jak by mělo být. Polojasno až oblačno v noci, zpočátku výjimečně s přeháňkou, v druhé polovině noci pak v západní polovině Čech postupně zataženo, místy s deštěm nebo s přeháňkami, ojediněle s bouřkami a lokálně se vytvoří i mlhy, nejnižší noční teploty 19 až 15. Přes den by mělo být převážně oblačno až polojasno, přechodně zataženo, zpočátku v západní polovině Čech ještě z noci ojediněle přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer už se přeháňky a bouřky i silné vyskytnou na většině území. Nejvyšší denní teploty 25 až 30, na jižní Moravě kolem 32 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Sluníčko, pláže, party, zmrzlina, o tom všem už se zpívalo v těch letních hitech, které jsme si během dnešního odpoledne dali na Hit Radio 90. Tak teď ještě přijdou na řadu i letní lásky.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Hit Radio 90 doznívá píseň z velmi očekávaného filmu léta roku 1998, Godzilla. Dneska se i do našich kin dostal ještě očekávanější film léta 2026, Odyssea Christophera Nolana. Podobně jako před lety Oppenheimer, jej tohleto událost roku a neměli byste si to nechat ujít. Hlavně tedy v kině IMAX na Flóře, pokud máte možnost. Za chvíli jeden filmový hit, další. Will You Be There? Ze Zachraňte Billyho od Michaela Jacksona na Hit Radio 90.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Hit Radio 90. 90 non-stop.

devadesátky you got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

aktuální soundtrack pro léto. Groove is in the heart, D-Light na Hitrádiu 90 v 17.32. Je čas na náš pravidelný filmový hit v půl šesté. Švédové byli vždycky napřed. A tak už v 90. natočili dosti otevřený film o vztahu mezi stejným pohlavím v období dospívání. Zrovna včera to bylo 27 let od české kinopremiéry kultovního filmu Lukase Moodysna Láska je láska. No a zpěvačka Robin k němu udělala tu skvělou píseň, kterou si teď zahrajeme na Hit Radio 90. Yeah.

0: Tohle byl náš dnešní filmový hit půl šesté na Hitrádiu 90 z filmu Láska je láska v anglicky mluvících zemích pojmenovaného podle tohoto hitu Show Me Love od Robin. Za chvíli další titulní filmová píseň z Bondovky Zlaté oko.
1: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
2: A to už je jako desátýho. No tak mi počkej, kámo, ne?
1: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
3: A já vám jako dlužím?
4: Hele, zejte ti to tam pošlu.
5: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
6: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: 90ky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me, baby, one more time.

0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem.
8: Přestaň! Chtěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Chceš-li získat lásku? Dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář. Ubrus na něj dej.
11: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
12: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
13: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
14: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
15: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
16: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
17: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
16: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
18: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.

0: více recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Bez.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Tukas, autorizovaný partner Volvo. Tukas.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Nákupy v onlineshop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci MyŠkoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci MyŠkoda ještě dnes.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve Žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
5: Ahoj, my jsme Hanka
6: a Marek
5: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
6: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
5: protože pro vás máme
6: marmelády bez cukru, jahoda,
5: malina,
6: mrnka,
5: švestka
6: nebo mango.
5: Ochutnejte si bez cukru,
6: bez chemie
5: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
7: Marmelády s příběhem.
8: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

non-stop! Hit Radio 90.

0: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: 90. Nejlepší.

Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
6: No jo, zas to musím řešit já.
7: Domo-elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
0: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí RekByty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: RekByty, záruka kvality.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
7: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Zóna lásky. Na Hit Rádiu 90.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Ahoj, my jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
3: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
2: protože pro vás máme
3: marmelády bez cukru, jahoda,
2: malina,
3: mrnka,
2: švestka
3: nebo mango.
2: Ochutnejte si bez cukru,
3: bez chemie
2: a bez výčitek. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
7: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Hit Radio 90.
1: Ne, teď.
2: Minometní granát.
3: Kdo všechno patří ke Grandyho gengu?
4: Vážení diváci, u televizních obrazovek TV Chaos vás vítá Fugas Carreras. A teď už sem pohodlně usaďte a vychutnejte nabídku pořadu pro dnešní večer.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hit Radio 90.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: bych se jmenovat Jan.
1: Devadesátka. Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.